štyri mjeńšiny pojednaćich je a kaž kóždu njedźelu zajimy wusowanje z tym, zo podadamy ročo na někotre projekće zašłeho tydźenja. Jako prěnje podamy so do Njebelčic. Mjoko Domaška chce zastojnstwo wjesnanosty Njebelčic přewzać, jeli dostanje tež w druhim kole wólbu wjesnanosty 27. septembra večinu. Jeničký oficiálny kandidat Tomas Klaus Miłoćic by zašłu njedźelu nimale 42% wosu docpěl, Domaška pak 6,48, a čruněž bych volario jeho hakle přidatně na listčinu napisali. Pono prěnjemu kołu, gdzie iž nichtu absolutnu většinu njedocpě, dosaha druhým kole jednora většina. Tež Tomas Klaus nowa nastupi. A dále do Nowoslic. Tamniše točenje je svoju cílovu hubokost v 200 metrach docpěvo. Nětko doby so točenská džera zavěstčič a se zajsmiskými instrumentami hůtovač, říká z projektové skupiny Technické univerzity Drežďany. S tym má so zemia spode Vúžice přepytovač, hač so za Einsteinový teleskop hodží. Je to sedme tajke točenja Horní Vúžice, dvě dalšie má tej hač do konca leta sledovač. Boze budu tež budešenje nebo zetrebné. Tvarska dolnosć za prýni tvarski votresk Serbskeho foruma Vede na Lauskim arealu je v útoru dojšła. To rieka, zo môže załožba, jako tvarski knies, upisania přihotovač a upisač. 24. septembra zaja so archeologiske vúrovania, kiž maja hač dohod zakončené byč. Poprane tvarske dživa maja so v naliču 2027 zahíč. Štvrt ráno rozprawiachmy, zo je na serbskich šulach v budyskim okresu, minjenym šulskim leče, na šir šulske družiny a šir předmjete počarowane, mene hodžinu vúpadnevo hač sakskim šeresku. Na sakskich šulach, so planujíče 3,1% vúčby nie je džaržavo, na serbskich šulach by to 1,4%. Líčbe pak sú jednotlivé šule, ketro rozdělne, dokvane namakače na našej webstronie a v našej app pod povestče zajšvých dňov. Dalša povest zajšvých dňov, dokvane z čerajšho rania, je zobu spichovanské tovarstvo prenieje svobodné serbské šule piat k Njebelčicach založené. Jeho předseda je předovzačel Jan Rytčar z Jasince. Tovarstvo chce přichodže mjezdrujim pedagogiske projekty na svobodnej serbskej šuli podpěrač a osobite formáty vuknenia a kubvania runje tak spěchovač, kaj šelake kulturne, športové a sociálne aktivity. A piatk je so tež domovinská župadelňa Vúžica na vonu a vôľbnu zhromadžiznu zetkava. Michael Apel je je stary a nowy župan. Jeho sú piat kochozy, ač do konca legislatúry 2020 znova do tuto zastanstva volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe tovarstva. Šulské tovarstvo Delnosarbskeho gymnázia, mobedlerské tovarstvo Žilo, viesne tovarstvo Zabrot a drastové holce Torno. Z nimi maja netko župie dohromady 3416 čuvanov. Tak daleko potekim, krótka přelatka niekotrych pojezdčo zašło tydženia, skrótka hišče aktuálne viedro, a to je ketro štyre runje tu budešinje, a mokre, lohke spadky sú dženca cowy dzień tež možné, od popodňa a večer potom so jara viesče dešťuje, slunco so dženca skerie nepokaza tu naše končinje, od temperatúru sem pak vostanie celé přijomno, okolo 20 stopňu dženca dostaneme.

0: Mišnjanski biskop Benno je w lěće 1670 cyrkwi w Hodźiju za misjonstwo twarił. A z nieje su cyrkwie wokolnych są, tak rec wyšli.
1: Ten biskop Benno chce misjonstwo zabożić mě Serbami, a najstja je woprawdźe z tym w Hodźiju započał. A tohodla bije to tež prynja cyrkwi za křesťanstwa Serbu. Hač to reformacije, bische hišče wotrowu, dźěl našeje wosady, na kujšte pat na spočatku tež krust šic.
0: Wotrow by 400 let dźěl tutéje wosady, štož je wotrowčanam tež do dźensnišeho znate. Ale wróćo k historiskemu tvarjenju hodźiskeje cyrkwie. Krótko do reformacije přitwari so w pozdnogotiskim stilu kot boa cyrki. 1598 so cyrki přez woheń cylne w obškodzi. Potem nastaštej za dženca typiske dwie wieži. Zamówite za to by serbski farar Jaromir Hendrich Imiš. Čehodla je dwie wieži tvoril, nie znate. Snač jako znamjo za Petra A. Bauer, abo kajš faro Rummel s posmilkom mini.
2: Jedna výža za Serbu, jedna za Nimcu. V Imišovim času suhiše cí štvrč suhiše Serbia byli. Hiše po prvním světovým vojně povojca, můžeme prajit po druhé světové vojně nula.
0: Dokež by ličba Serbov tedy za čas Imiša hišče Dajka Vulka, by tež wiele serbskich napisov, kotre su so náže zubili. Jeno serbski napis tedomnišo votoniša hišče Maja.
2: Serbski napis, što iš moje cibo je, a pije moju krej, tun ma večne živenje.
0: Tedy bych ju samo dve empore zatvarili.
2: Nutnost je přeco jara zylne přibirala. A teotla su nikak 1300 mistna v tutej cirke kšafnili, a teotla su tež novu klitku tvarili.
0: Vo druhej klitki, kotru su božišo zase votvarili, je fara Rummel džile namakao. To bych ju iže v hubenem stavje. W obraze Ewangelistu a Jezusa pak su zakołanu klietku sobu debili. Wun je je restaurować dał, a wękec blidona je sto relief za szczynu stworiła. Druga, hisze eksistowaca klietka je tež wosibita. Je do reformaciska, bo tych nie je przewiele w Sakskej.
2: Na tutej klitce su na kujste patiżo před reformáciou tež Serbsce prudovali. Voda pokáža z leta 1514.
0: V gotickém času dremieše tež vona veko, dženca je to moderný hop, vo čularia presa stvorjene.
2: Jara energetický hop, kotraž rúnie vodlečí. Zwiate du, hej. Funguje tež. Ja dobře opravdu klitku vůživač, takéž to je prvně místno v církvi, od kterého mě šice jara der je svišá.
0: Od klitky jdeme ročo do Votaniša.
2: Ve sredci jsou jste Jezus, ale to nemůžeš přespěšně spusnat, takéž to je jenos čenki stup, ale ojeka su tež voči Kristusa. Tutun stup steje tam, če špiše 400 let voto popravom. Šitke linije v gotiske cirkvi medže na tutun dybk, tam je tež gotiski kunčne kamjen.
0: Přetem je drevěný kvadratický votor, stej na 12 kvadratických stoupách a na ním je 12 malkých poměňů z dreva. Steja za sjatky, za sjatého ducha, kýž je poměško nad kůždem z japoštů.
2: Posadku steja tež jednáče
1: figuro, a to su tež apostolio jedin hižo poprahuje Judas neje.
0: Wšako pokaza stóp zruhastanjenja Jezusa. W modernym wotonišću steja stólce. Te su za konfirmanto prajfara rumel trochu hordy. Woni jemu pomaja, meja tež bywe draste, podobnje na ministrantu. To nie husto w ewangelskiej cyrkwi, ale možno tak rumel. Kužde lito maja nikak 10 konfirmanto wyhodziju.
2: Also nicht der Jara Rianoho, es ist Gotis gehört Schassa, hier ist nasch Welp, nat Woternisch schon. Doch ist dann je, also dann so Quitki, das ist der Echeres Tier, Gotis, Masch, nat Dobu, tun Rei, Quitki, Reier.
0: Lada jo na Quitki, Reier, Res wostane mi jako wopytowarce, chodzi i dale moderne, a pisane wosadne żywienie wupszecz. Naże nieje serbska wuczba na szuli wychodził dotal trybny wuspich wunesła. Serbska rycz je na horstku kemszariu wobmezowana. Dwójce woblito dżerza wychodził serbsko-ryczne kemsze. Ale kuż do niedzielu żonuje fara rumy wosadnych serbsce a niemsce.
1: Kuž tu nečelu nikotru slova, also žonovanje na kuncu, kemšu kuž tu nečelu tvúrečne praju. Nitko je jeden muž, kotrus vunje praju nedavno, na spočatku piše to trochu čivne za mnje, so piše to tež serbsti tun to žonovanje, ale nitko sem začu vau, to je renje. Du stan u kuisch du net du twitzem. Schon uanje.
0: Serbski Superintendent Christoph Rummel zesot ich dale za wiatze serbski kulture ve vosadnem živenju ve hodžiu zasadžovac. Jubilene svedžen, nech domu tribne zapal, dob šichodada.

0: přełožowarka, publicistka a niedeša učarka Reza Šinova je lěca myto zelarja kraja Sakskeje dóstała. Srjedu je jej statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepšowa myto u klóštarskej cyrkwi a muzeju Svjatej Hany Kamjencu přepodała. Mirčin Wjenk zladuje hišće raz na svjatočnosć a na mytowanu.
1: Myto zelarja jedre to jedne. Zopak może myto z przyuznymi przeczelemi a znatymi zromadnie woswiecić. To zda się so Rezy Šinovej w osobie ważny być na tutym wieczoru.
2: Ja się mi zbożona, a so jara czeszczyna czuję. A rynie, co je tylko wiele ludzi przyszło. A ja się też jara zbożona ze z toho, co je wiele moich niedyszych szulerów.
1: A to nie je jenož nikajka fraza, nie. Zromadnosć, my, to je to bytostne to, što Rezu Šinovu učinja. Praji Mira na cužscena, kotraž je laudaciji mytovanu predstajiła.
3: Ona však je tež vele v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Přeco v my formi rečava, hač runiš je ona tež vele sama ze skutkoniva. So je ona iniciirovala všelake vosebe serbsko-rečne projekte. So je ona so o to starava, so tež serbšina je runohodne njemčine jako pruhovanski předmet.
1: A tak Reza Šinova tež svoje džakne slova za to neužívaše, zo by o svojim skutku a tvorenju rečava, ale zo by so všem džakovala, kociš ju na tutem puču převodžahu a dále převodžuja.
2: Ďakuju so všetkým koleginam a kolegam, když jsou se za serbštinu na serbském gymnáziu na osobitě vážně zasadžovali.
1: A tež ona sama so za svoju serbsku šulu horješe, načož Mira na cužce na svojej laudácii skečbni.
3: Často přebyvaše hač do čmičkania v šuli, zo by so vo obsahu náležnosti a praktické napravy mjestrujem vo přetvo gymnázia na listovej starava. Djela daše tež načasnik, gdyž se šulerjemi vo ich přečach a nowych předozačach diskutovaše. Horlivě podpiraše skutkovanje prenije serbskeje kulturnije brigade. Stajnje bě votorena za nowe impulze wumjuskich navodov. Zmožni šulerjam a vučerjam vobdželenje na projektach, kotrež moli prestiž serbskeje reče povešić.
1: Ze všem tym a tež ze svojim dźiwom za zaurjenymi durjemi je sobu zakłady za serbske šulstwo po přewroče stworiła. Napřikład zo serbština jako runohodny předmět w kubłanskim systemie Zjazkowej Republiki Němskeje připozna, abo zo serbske šulstwo tež w sakskich krajnych zakonjach zakotwi. Je naslednik zastojnstwie nečiši direktor serbskeho gymnázia Budešinje Rene Jacvauk.
4: V času natvara a přetvara jsou so zásadné věci kvádli, je možno pravdět fundamenty stvorili, které jsou po takém dohotrajáce serbské kubovany na prvnou sceva zaručili a ještě do dženstnějšího po takém s tím jen vážný fundament položili.
1: Při všech těch velkých témach pak neje na šulorky a šulorů zabyla prají Mirana Cužsena.
3: A já si myslu, to nejvážnější je, že je ona tež šulorkám a šulorám na gymnáziu tak vele čoveska osobu dava.
1: 75 letna ne je so tež išće cele ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinova zajšvih letach zas a zaso na vudžbnicach sobu pisava. Sva so na umjenku do pisanja da. Hac su to recenzije serbskih novinach abo pševožki, kaž žičace je knjiji male šerenje od Frida Preußlera. A tež to nečini sama za sebje, ale zromadnje s drujimi. Napřikład z žovku Lubinu Hajduk Velkovičovej, kotraž ma svojske nakladnistvo.
5: To je kuskaž taka vulka svojbna firma, modživamo na serbskih tekstach, ona ty přelada šece šir naše převožky, še moše čita, a ja sem pon Čakona za te pokyvy, abo když ona treba nekajku pomoc, pon ja je rádžu, a zo šesto to je pokam, kaž taka svojbna firma. Hat mo vůbec se za to sam snehorimo, co máme jenu zrozumlivu serbštinu.
1: detailu upada one dziewo swojbnej firmie potom takle.
5: Niekie na przykład smo przyjotwali przełożku wutworko, a tam je tak wiele niekiegi zwieria toha rostlinu. A szedz, ja nie jestem wiedziała, kan niekie, on si mi jej napisała rano WhatsAppu, kabu to było najlepie, a ona mi był dnia odmówiła, to super bieży. Ja jestem jara dziakona za tu pomoc, za taką fachową, konkretną pomoc, a ja jej, bo na tamą boku ty zasyrać, gdyż ona co prasza, kajem to było niekie formulowała.
1: Rejzy szynowej są tutaj dziewo nadal lubi. Na przestacie znamęcia jeszcze nie myśli, a też my to zelaria samo na sebi jako przydatną motywację trebała nie by.
2: Na bliżej niż do szkoli leży, to nie o to biera. Ale jako si mnie to zoniła, to bych ja najprawdę mu totalnie perpleksna, dokuż ja nie jestem absolutnie z tym liczyła, dokuż za mnie je to dziwo, które się rady czynią, a co robisz jako starszy człowiek, gdy si jeszcze duchowny a czylny strowisz, co robisz jak czynić. Dokuż dziwo je to lato, co nas uczyni.
0: Praji Reza Šinová, kotraž je leca my to zelaria dostava. Mjočin Vienk rozpravješe o njej a mytovaniu sredu v Kamjencu.

chcu šěłować, šimno će sa nie podać, krok za krokom dale sać, pójdź mi nidy pozostać, přeco twoje heslo wie, lube a tyž chube nö, ty mě stajne pozbudziujesz, hamy pohon, to se ty, ty se ruče za ty piuto, ty mě spasle vůči, než a cash, pokud že poražce mi lubiš, už se dobuđeš, aj doby pak ja nalesím, ty se moja, to ja vím, duši na to čopota, zima nech se navala.

Lubi słucharjo, doma při radiju, kraj tysac hatow mjenuje někoci našu domiznu. Cuze napadne naše domizny pak runje tak soła svjatych křižow. Móžeme naš kraj tež kraj tysac křižow mjenować. Před něče 50 letami je mulo Mikłoš Kokla ze Sernan Bože Matry naše domizny opytał a ich stawizny w katolskim posole opisał. Trudla Pohončova Alfons Korink staje před letami započovaj hulki dziel tutych křižov filmować a předstajić. Jutze, dnia 14. septembra, svědčí cirkej svědčen pověšenia svjato křiža. Mač kežora Konstantina, svjata Helena, je po svojej kčence vopetova městna z našej věru vůzko zjazane. Přitom je namakova kříž Jezusové v Jeruzalimi. Na 14. septembru se tutom kříž ľudej pokazali jun pověšili. Tež, když je kříž najznačíše znamia za křesťanskou věru, nie vůn to od všeho zpočatka byl. Prvni křesťanie užívachu miesto skřižovaného Kristusa v obraz dobrého pastyrja.

W Swjatym Šćenju po Janu čitamy: Nichtó nepostupi do nebes, kiba tón, kiž je z nebes zestupił, syn čłowjeka. A kaž je Mojzes hada w pustčinje powješił, tak ma syn čłowjeka być powješeny, so by kóždy, kiž wěri, w nim wěčne žiwjenje měł. Přetož tak je Bóh swět lubował, so je swojeho jeničkeho syna dał, so by nichtó, kiž do njeho wěri, nezahinył, ale wěčne žiwjenje měł. Bódźeny je syna na svět posłał, so by svět sudził, ale so by svět přez njeho wumoženy był. Cyrkej modli se na svědjenju powješenja svjato kříža, všeho mocny Božo, ty si chcył, so by tvůj lubowany syn smerč na křížu nasozał a tak všech ludzi wumožił. Daj, so bychmy na zemi dale bóle spoznawali potajnstwo jeho smerče a zrowa stanenja. A w nebesach měli podziel na płodach wumoženja. Věčne Božo, ty si spomoženje světa na drewe kříža založil. Z drewa paradiza přinže smerč. Z drewa kříža nasta živenje. Nepřečel, kiž je na drewe dobył, budeš převinjeny na drewe přes našeho knjeza Jezusa Kristusa.

0: Zadkula.
1: Hač w šuli, na dźěle, při studiu abo doma we dobrej stwi. Šudźe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini a kaž wone še rěkaja. Živjenje bez kumšne inteligence nie je hižo předstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada přichod? Na tute a wiele dalších prašenjo vam odmovimy w přišenem vusovanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nie zabuďte pondželo večer radio zapiknuć.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zabić.
2: Jutce večer.

0: klidamy do Gorneje Łužycy. Z čo wywieźli, aż są katolickie Serby Gorneje Łužycy około Kroštic a Ralbic, a takie budyšenie tuchylu bžez biskupa. Andreas Kučke, ten nadok nent komisariski we biskupstwie Drešćane Mišnja ukpajo. Jo, co daje ovac, novigo we Gorneje Łužycy Fabian a Jan našej kukojskej kukauvje nam nienta ulicujete.
1: Tej kukojskej kukauvje.
2: Nuosči a sprete guski z Gorneje Łužycy.
3: A zjabu tak prajwa, takie cici štoci menšinu jacvob dzień dobiš šon planovat.
2: Jan, to jo mi pšauje ľuto, až te starejše Kroščicach musenin tak daleko jezdziš do Ralbic, do Žišunje ze svojimi Žišimi, pše to Kroščicach ta Žišunja jo djela se zaceniš.
4: Tam maju veliku škedu vede dla, a togo dla jo nagluku ve Ralbicach išči mestno ve tej starej Žišunji.
2: A Kroščicach jo velike tvarnišćo.
3: Naše dźěći su mjestom tež po Ralbicach hižo kodźili, si tam šo obladali. Jara wobdźiwaja tun rjanu nopistowanju, pola kotrež mu kóžde rano nimo kodźimo, ale te rjane jo zo tež Ralbičanskimi dźěćimi si rajka nišćo dźěla, haj ničo njo tak zlě zo tež nima svoje dobre.
4: A to njepaši jano za Žišunje, teke ve šulach, ve zakvadnych šulach, maju nento šuži ved toko šulskiego leta direktora abo direktorku.
2: A ja se myslím, gaž už sme Ralbicach byli, môžeme neteraz slúchať na tú novú direktorku z Ralbic.
4: To jo Jana Hančíková.
5: Ja sa derečujú, vieš, to je napínaca sú veľa nádokov, to je jasné, to by sa do všech možných nádokov zádžovať, ale jo zajímavé, a ja sa veselú.
4: A zajímne, jo se vie, teke to balokopanie za Gorno Serbu.
2: Chyšie buzu pla energie, a šake sú se kradu jaselili, až sú krtku byli a to sledne graše vyželi.
6: A jako Serb, to sú súša, tež je mo energiu štadióne podpierač, vulkotná atmosféra denca, rane vedro, putne pivko a nadžijomne cidepky za energiu.
2: No, to daž nicht negroni, až Gorneje Łužycy jano za Dynamo ve Drježdžanach palce tloce.
4: Tak jo, a palce tvoceli sú teke gano ve Kopšinje, a to jo mała vjaz bliskosti ved Kroščic, a tam ga jo gano bylo jadno ubežovanie Power Serb se tomu groni.
2: Tam sú vegin šake inovatívne ubežovania mili a z šake športlarske vece umyslili, ale sluchaj šo raz.
7: Ej, boli jo svi poprom, ta zroma na šľubiva a to smo teko veselé při športu a nebyli a my smo se tam popušet, koľko dělé sú až i do buta a my smo celé veselé byli.
2: S takým ta sarska množina jo se kuljela pegrce dolo je jednak taka kulja a ta muzika aktivu grajoš to klinca ko kulja bulja, kak ga na to přižoš.
4: Som gano spontánne ze ženskou byl ve Veriecach, tam je byl serský event, abo serské zariadovanie a viacor sú tam zagrali a viešte co, jaden ve tie kupky, ten Joachim Judens, s ním sme viegin riedne cas ve Možine mili. Ale zajímne jo bylo, až pe vústupie, jo tam ešte byl Marek s tými rakajcami, znajoš ich?
2: No, to môž viežeš až tých znajom, tega rád spívajú a také ľudia ja znajom.

No, su vam ten tydźeń južo muskele bølili, kaž jo pońšćo sobu sportowali při našej muzice tydźenja. Home fitness jo tema, a také nieco cenimy přerědko nicka. Kadem ja ešte športovaš, nemám cas, tak mě se, že musím přijodaš, znaš vám také. Zapšavam jo to laško, samo malo zvucovania pomagajú, kaž zuby riešiš, napríklad opetaj na jadnej noze balansirovaš, kaž telefonirujoš, pogibuj se ve bydlinju, kaž ogledajoš přírce raz magazín Vúžica, zagibnuj poraz, to kalini, prejď k obrazovku, co godla nic, a vieš čo co, to môžeme len to také ceniš, te kalina zagibnuš, nimský kni bojgen. Ja by groňu žasiš razu, pon krotku pšestoku, pon zase a to všetko pieš razu, chto ceni sobu.